Další den z léta zmizel do daleka. Řeči se vedou a víno pije. Do vody vstoupím ještě mockrát,

mléka, řeči se vedou a víno pije. A čas letí jak rozvodněná řeka, co má vodu kalnou.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Vlečky šustí, opaty, výstřihy, dost hambatý, pánové, zvou k tanci. Vlečky šustí, opaty, výstřihy, dost hambatý, pánové, zvou k tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Tak zavři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aniky

v Libni prý jsou kanci. Na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lodi. V Libni prý jsou kanci. Pocity má neblahé, mistr Tycho de Brahe, Praha v renesanci. Pocity má neblahé, mistr Tycho de Brahe, Praha v renesanci.

Zavři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aniky.

smějí se branci. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita, verbují se branci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci.

Zavři si oči a poslouchej, vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aninky bude těžší.

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko.

už vidím moudrých prsty vztyčený, že do slamníku ukládat bych měl. Myslet jen na svůj rabat a hrabat, hrabat, hrabat, tak pánové, to teda bohužel.

copánky a dělíčky. Má 30 copánky a dělíčky, 40 melíry a faldíčky, 130 paruku a chlebíčky.

0: takhle nějak to tenkrát začínalo.
1: Nedřív našli jsme si starý seří úměr, starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Když hrál se Vilém Tell v naší obci noty svíl, zadní lokál hospody se hravě naplnil. Půl vesnice chtě nechtě obsadila pódium a druhá o to dychtivěji auditorium. Hned z kraje v roli Gertrudy farářova choť vede s krejčím hlubokomyslný dialog. Se ženami to šije, ach, tak drahé šaty mít, a muži napínají sluch, aby nestratili nit. Tu vchází se svým synem, co bytel, učitel, a kluk mu klade otázky, tak jak to Schiller chtěl. V tom pozve se zle strážný, jenž klobouk vartoval, že ptá se tě tak tupě, to ve škole snad spal. Na totelův přítel z Altdorfu mu jednu ubalí, však Lechter se hned oklepe, rány nedbalí. A hbitě vrací úder halapartnou do pupku a sousedstvo se zbíhá natěšené na půdku. Na jedné straně Rakušané fandí strážnému, na druhé najmě altdorfští

oknem lítají židle, všechny jí má skrytý hněv. Pod stoly se válí ve skle, místo piva teče krev. Šéf knajpy rve si vlasy, jeho žena hubuje. Až o půlnoci Habsburg slavně kapituluje. Když hrál se Wilhelm Tell, v naší obci noty svíl. Scéně vládl značně naturalistický styl. K odškodnění došlo,

tvé. A když ne, nedá se svítit. A když jo, chtěl bych to cítit. Včera večer mě potkal smutek, až to v podbříšku zazebe. Šlo jenom o to, šlo jenom o to, abych se dostal do nebe. Tak poraďte mi dobrý skutek a nemyslím jen na sebe. Vždyť, co je dobrý pro mě,

Večer mě potkal smutek, až to v podbříšku za sebe. Šlo jenom o to, že nechce se mi do nebe. Šlo jenom o to, že nechce se mi do nebe.

otoč list a odleť, už o tobě nechci číst. Cestou zastřel cizí koně a seber všechno, co je k jídlu. Kdyby tady

0: Dále.
1: Je vždycky doma.
2: Tak plži, latinsky gastropoda, jsou bezobratlí živočichové s kmenem měkkýši. Schránka plžů se nazývá ulita a skládá se jenom z jedné části a je spirálovitě stočená. Měkkýši, neboli moluska, patří mezi bezobratlé živočichy a ten jejich latinský název je odvozen od slova molluscus, což znamená měkký oříšek. A stejně chci tančit.
0: Koukněte se na slimáky. Slimáci jsou měcí taky, jenomže tyhle nemají kde bydlet. Mezi slimáky šnek se má, jak mezi bezdomovcema, před domkem šneka.

prsty ti omývaj, chytni je do ruky. Jezírka naplní, kaluže naprší, a pak se vsáknou do hlínu.

chytnu tě nepustím, nenajdeš uličku. Na ní tě uválím malinkou kuličku. Budu tě kutálet a pak se strefím, svrknu tě do důlku. Ten důlek jsem já.

zmatkem usedly myšlenky. Klouzali po ledě, asi byl moc tenký. Někdo se převalí, tlačí ho můra. A pak se probudí. Ta můra jsem já.

básníku, neboj se, já vím, ty nepláčeš. Dostal si na dílku malinko těžkou lež. Je totiž normální a jednou dýchat a být. Taková lež nikoho nebolí, jen tebe a mě.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Když si tady přinesla na talířku křupky,

0: slečno, počkejte prosím na chvilenku, slečno. No co to máte za halenku, slečno? Vždyť máte vnady téměř venku, slečno. Vy nenosíte pod prsenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, sedneme si spolu táhle všenku, slečno. Dáme si třeba vína sklenku, slečno. Za odměnu mi na účtenku, slečno. Orazítkujte svoji rtěnku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, typnu si vás nejspíš na Němku, slečno. Jste extra formát na nástěnku, slečno. Vy máte ale krásnou fenku, slečno. Kvůli vám pustím k vodě lenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, koukněte na mou peněženku, slečno. Klidně vás pozvu na roštěnku, slečno. Ten stud nechte na dešti venku, slečno. Vždyť nenosíte dávno plenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, vy máte v sobě divoženku, slečno. Pojďte se schovat pod pláštěnku, slečno. Jen držte pevně tu svou fenku, slečno, slečno. Máš pičák ostrý jako střenku, slečno. S vámi chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, to vypadá na neschopenku, na hodně dlouhou neschopenku, na vzteklinu i na žloutenku, na strašně dlouhou neschopenku, na částečný invalidní důchod, na částečný invalidní důchod, nebo snad na úplný invalidní důchod.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

ráno tě líbat a večer boskávat k narozeninám, běžným hodinám. Zbývá teď oddělit poslední chvíle a chviličky k narozeninám. Ke stisku napřáhnou zlacený ručičky k narozeninám. Odkaž svý trápení, slzy a slzičky,

Chtěl bych ti psát píseň z not, co se nevejdou na linky k narozeninám. Nebraň se, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Na šerty o sebe zazvoní, jak sklínky k narozeninám, k narozeninám.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Hav, hav. A ty už taky vstávej z boudy děravý. Jdeme pod spav, tak plav. Vymáchat si frňák špinavý. Já nevím, co to je s tou mládeží, že nemá svědomí. Chlupiska si naježí, ta není jako my. Od vatrlo, oho. Když psi z koza vzpomíná, slza uteče. Pryč je ten čas, kdy nás polnice hlas volal do seče. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu vláli nám hrdě. A nikomu se nelámali nohy z únavy, ani když nás hnali z Buzuluku do Prahy. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu vláli nám hrdě. Byly i doby takové, tak jako u Verdunu v palbě bubnové. Poznali jsme hrůzu strašné povahy, když nás hnali z Buzu Luku do Prahy. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu vláli nám hrdě. Přestože prohráli jsme, co se dalo, dodnes máme chuť za mocnáře, za fírery nastavit svou hruď. Za nimi jít věrně, hrdě a tvrdě, na neochvějně. A ty tu ležíš, vylez, nechtěj, abych tě v zubek vynes. Ty schnilý fracku, jeden

kapela vyhrává k té velké slávě. Na první pohled možná vypadám docela zdravě. Vůbec mě nebolí díra v mý hlavě. Miláčku, neřvi už, rudnou ti uši. Ty vůbec nedělej to, co

tady jsem skončil i farář zývá. Zbor lehkej holek v řadě nad hrobem falešně zpívá. Všechny se třesou na trochu piva. Má milá jinýho, má ve svým domě všechny ty malý hebký poklady. Už nejsou pro mě, v báru je veselo, kdo vzdechne po mně.

vkladní knížka funí, velký buldok uní. Na plotně spí hovězí, televizní čočka zavřela svá očka. Ve skleničkách

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Když jak kůžovka si přijde den, znáte to, nechce se vstát. A zipy spacáků jak vodu kmen, rozevře někdo.

smutek na duši, strýci a rtuši, prý býval s kdysi krám. Stajá židle dům, co byla dřív trůn, kde já si tak rád hrál. Střípky vzpomínek jako plamínek a padá na ně prach. Svíce dohoří, všechna pohoří, nejde stejně překonat. Dnes už vím, co chtěl si vlastně říci. Venku zůstanou jen psi a kouzelníci. Dnes už vím, co chtěl si vlastně říci. Venku zůstanou jen psi

Vidíš, člověče, prostě je to tak. Smutek na duši, strýci Artuši, a zas nám ujel vlak. Dnes už vím, co chtěl si vlastně.

Možná je to jenom pohádka, nebo příběh, co se stalo. Stará židle, dům, kulatý stůl, všechno, co jsem kdysi znal. Meč v kameni a dobrá znamení tě cestou provází. Smutek na duši, stejci, artuši, už mi to

řízený superpočítači. Ani o slova skrytá do peněz, já vím, že ke štěstí

čemu jsou pozlacené hodinky, i bez nich poznám, že čas kvačí. A jak jsme před ním všichni malinký, já vím, že ke štěstí mi stačí.

si nějakých let. Do titulku Brejlit v kultuře nám dneska píšou Hudeček má nový matník, to stojí 50 let.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Skáču z ledu na led v rozvodněné řece.

ráno, sám se si tu zbyl. Co a kdy si komu provat, že bys všem nějak odpustil?

na okno až zaklepal svatý František. Na nic se ho nezeptám, jen rozleju tiše víno, ať má sil, když už tak hezky poprosil.

dne věčný leží sníh. A kolem holé nebetyčné stráně své štíty bílé halí v oblacích. A v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá, muž v trestaneckém šatě sedí sám. Již léta stráda beznaděj jím zmítá, teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý

ved jsem tě co ženu od oltáře. Mé štěstí, Soňo, bylo závratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, až jí tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho dýku vnořil svou.

Soňo, slyš hlas nešťastného, prokletí mé slyš, černé země, než mě skrětíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala s a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a koza zbloudí v sem hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizá z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím v noční době a píseň svoji tobě

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

říct, Ježíš, co jsem to chtěl. Bože dobře to ví, protože nemě tam, abych mohl jí říct. Lady si má. Za dlouhých večerů v parku čekám, zvedám telefon. Halo, kdo je to tam? No tak jak se máš? No to je ona, tak už můžu jí říct.

Proudy času tečou pomalu a tiše, řekou, kterou jenom sám Bůh zná. Někam božím línům, který není slyšet, i když se lidský ucho namáhá.

0: proudy času plynou pomalu a tiše, řekou, kterou jenom sám Bůh zná.
1: Někam boží mlínu, který není slyšet.
0: A všechno je tak

0: Je pár minut po 9. hodině.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
0: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

nového života. Zasvítil do celé malý. Ten nebyl pro něho bezpečný. A tak jsme plamínek soukli. Žádný kontakt, žádná pomoc. Ale možná, že rovnováha.

ve pohledu k měsíci. Malují čirá sklíčka. Tvou hlavu v davu mezi tisíci. Se slzou z rubínu na rty. Žádný kontakt, žádná pomoc. Ale možná...

dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věci.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý.

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl,

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů, v tom též okamžení střelbu spustí, dokud byl je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou zbraní,

vlastní krví slunce kreslí, na skla oken krajinky, odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít se

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

Do chalupy, ty můj báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můři a že to tam zpívá?

Někdo písničku v ničem s radostí zpívá. Křepce leď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládal uchlíva, náramně lehce se ta píseň zpívá. Stačí snít houslovým pachlíčem. Ještě že na patnou.

konci nedosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání pádu.

jenom budík mi zvoněním naději dává, že rozum zas nalezne svůj klid. Jsem přece člověk, co pak jsem žába, vždyť já se přece mohu probudit a zpívat všem, kteří jste tu. A kdo z vás po noc

co se ví na břehu o království prázdna, co pošeptá hrázný, co vyzvoní váza, za koho vydává se, kdo klimbá mezi spánky na trůnu za očima. O čem si sní, na koho podobá se a o čem zpívá. U dna se mihne vranka, srdce mi uní, on je její ženich a ona v tůni. Pod hrází u výpusti ve výrotoči se kalná voda. Každý se jednou pustí, zadrží dech a pak se podá. A až ožení se, přeletí přes hladinu píseň kruhů. A kočí vymění obrok za ostruhu. Teprve po výlovu uvěří slovům porybného, že bude zase znovu, co kdysi bylo a co už není jeho.

už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, potím se čůrkem, tohle je ještě horší.

ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estakáda. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měli zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí

zajatů, když navrací se zlovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otvírají dobrodružná vrátka, tak na loveckých výsledků.

tak si myslím, že by pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů. Co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošitý

třetí nejsem však z mužů, kteří jdou a bez hlavě to risknou. Nejsem však z mužů, kteří jdou a bez hlavě to risknou. Já jsem s tím zašel za ženou a dal to na uváženou. Ona však rázně pravila,

barvami duhovými. Přede mnou teplá večeře a za mnou dveře nevěře. To dilema je k popsání jen obkročnými rýmy. To dilema je k popsání jen obkročnými rýmy. A tak jsem vyšel

na třetí a v tom je moje prokletí a taky moje šance a v tom je moje prokletí.

jen šátek barevný na ramenu. Kotníky zdobí ti chladivá rosa, oči máš skalené myšlenkou zlou.

Stádo se přehnalo divokých koní. Hřebci klisna už s nimi pryč jsou.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Potkal jsem dívku jak růže květ. Potkal jsem dívku jak růže květ. Nad vodou stála, dno nevidět. Řekla, že skočí.

Na řece voda se zavřela. Na řece voda se zavřela. Panenka překrásná zemřela.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

On ten muž bez lsti. Rány a bolesti nesl a pokorně snášel. My hodni odplaty, já stejně jako ty. To bylo pro viny naše. Posmíván proboden, za hradby vyveden, na místo smrti na Golgatu. Opuštěn, zrazen sám, důdkami bičován, vydaný byl do rukou katům.

gulagy osvětím. Člověče, ty jsi kým? Kainem, co zabil svého bratra. Století hekatomb, lágrů, plynu a bomb. U Šviníka si vleče chátra. Co dětí jsme zabili, dřív než se zrodili. Kde kdo umírá opuštěný, kdo z nás je bez viny. To byl jen jediný, zrazený, zbytý.

on ten muž bez lsti. Rány a bolesti nesl a pokorně snášel. My hodní odplaty, já stejně jako ty, to bylo pro viny.

trám v poušti a vůně fialky, co ji udolal písek. A stopy poutníků do svaté země

Ale kde se v poušti vzala ta fialka? To nic, jenom si tu nebyla, když jsem to potřeboval. To nic.

tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby

ale... Udejchanej polibek se špetkou strachu, že se někdo dívá. To z bělotistých 15 s úsměvem, co rozpaky zakrývá. Dál jsou to vlasy žlutý tak, že ve slunci se na ně dívat bolí. A tváře zvehlí od potu, co při polibku.

Silnice jsou lehký krám a s nima i moje oči, hele. Vzpomínám, jaký to bylo, stop se mu, co jede kilo, hele. Oběd dám si v bistru v městě, kam jsem vlastně vůbec nechtěl jet. Potkám tě zas za pár pátků, pro pár dní snad

kdy všechno začíná, co potom život nazývá se. Zdali u mimina, anebo ještě dřív. Těžko se vzpomíná, jak se kdo dostal na zem, kdo souhlas udělil, kdo přívětivě kýv. A malá srdíčka se do pohybu rázem dají, učit se nemusí a každý zná svůj čas. I když jsou maličká, tak velikou věc rozhoupají, kolo se roztáčí a

A první kroče nás dlouho čekat nenechají, i první slovíčka a lidská vůle v nich. Kdo z nás kam dospěje, před námi ještě život tají, malinká srdíčka teď máme na dlaních. Ach, jak jsou složité ty větve, které z klíčků rostou, a pole rozryté, však měli bychom znát, že svět má zákony, co tají v sobě pravdu prostou. Kdo usnul z večera, tak musí

I hezké pohádky nás uvítají na počátku. V nich lidské moudrosti najdeme víc než dost. A já jsem některé si schoval prostě na památku. Neb je v nich zapsána i lidská pitomost. Dál film se odvíjí, i když jsme teprv na začátku. A všechno pomíjí a nevrátí se k nám. Jen život začal, už tak nenuťme mu první splátku. Náš život

kdy vlastně začíná to, co stářím pak nazýváme. Nehleďte očima, srdce přidejte k nim. Vždycky mě dojímá, že život nikdy nevzdáme, neboť je celý náš, toť všechno, co já vím. Nemůžeš všechno mít, to zpravidla se říká vždycky, když se ti nedaří, když máš na sebe zlost. Dobře se dívejte, vždyť je to strašně sympatický, uchopit čas i v stáří pro radost. Můj svět rozmilý, co přines si nám do kolíbky, jen sebe celého a to je vše, co máš. I hvězdy vzdálené, i

Dál film se odvíjí a budem zase na začátku. Kolo se otočí a pak zůstane stát. Neb všechno pomíjí, ten odnese si na památku, kdo nikdy nepřestal mít celý život rád. Teď filmu tvůrcové se všem upřímně omlouvají. Co chtěli vyvolat, to nebyl pouze smích. I oni lidmi jsou a tež svoje chyby mají. Však nejsou jediný, všichni jsme na saních.

mám strach, že se vše naše najednou ztratí. Po zásnubách s někým, kdo nechce nás znát. Má tak podivný oči a svatbou jen cestu si krátí, jinou chce nám hrát. Nepochopí, proč hašler písní,

0: dělalo zle, bubínky s píšťalou v marši. Sirény tón nad hlavou z Messerschmitty nebyly poslední, 30 let po nich přišli další zahrát na city. Nechtěli znát, proč Hašler písničky skládal. Dávné stopy babiček, dědů i nás. Zpíval o hospodách, děvčatech o lásce, k ní nabádal. Tolik z našich krás.
1: To je ta

Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Voda v moři hudby.

Na prknech divadla cítím to chvění, muzy se rozletí po foaje. Nicota uvadla, ač je snění, vášně a dojetí, co jich tu je. Hra je to dojemná, no a ta renta, jak je to cudné rozplakat svět. Čeká se jenom na inspicienta, režiséru dne a kouše si red. Uvaděčky pletu.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

to zní píseň, již rád naslouchám. V zátokách ticha se mi ztratí. V tu chvíli přál bych si nebýt už sám. Diváky hledám podél trati. Zkouším tě najít, zkouším tě psát. Obojí téměř marně.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Jednou bylo nebylo, jeden malý Eskimo sám uprostřed grónských vod smutně přišel o život. Může za to rádio, hudbě propad Eskimo, to je ono, ťuklo ho a tehdy se to zvrtnulo. Místo aby šel na lov, koupil sobě čembalo, levně se to sjednalo i do iglů v měst nalo. Že však na to čembalo bušil moc fortissimo, medvědisko přiběhlo, eskimáčka roztrhlo. Jo, kdo začíná s muzikou, podstupuje riziko, odtud plyne pravidlo, nekupujte čembalo, aby se vám nestalo to, co zažil Eskimo, než uprostřed grónských vod.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jenet se císař zlobí. Dnes v noci zdál se mi sen, že ti zrní nasypal Ludvík van Beethoven.

se ryb, kde je jim líp. Zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí. Z té krásy spod oblaků, až spatříš nad sebou stín, věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin. Vlaštovko, leď, nás chudé veď. Vlaštovko, leď, rychle a teď.

jsme moře bez víru, jsme jako hlína prostí, jsme plní vesmíru, jsme plní budoucí.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: první dítě přišla při výslechu, druhý se dožilo jen 18 dní. A jak čas běžel, tak zůstávali sami, až v roce charty se syn narodila ty. Přestárlý otec a matka s šedinami a jejich šeptající rty.
1: Když noc dlouhá a studená jak válka a všude

Když je noc dlouhá a ty si nezavřela vrátka a všude kolem jsou jen různý seznamy, proč se mě ptáš, jestli existuje láska, když důkazem toho je

Měsíc nám za záclonou stál a hleděl nepřítomně jako němý sluha. Čas nikam nespěchal a nad postelí klenula se duha. Po sobě tišili jsme hlad, taková chvíle, co se ve vzpomínkách vrací. A když si řekla budem spát, už venku svítalo a lomozili ptáci. Slyšel jsem hlasy, ale nebylo tam světlo ani tunel. Andělé asi a vychr času burácel a duněl. Už pokročila hodina, když volala jsi z města, abych vstával. Na dveřích výtahu vzkaz, vrať se, bude Čína, a v autobusu nával. Dveře jsem vyfotil a co se času týče, já dneska poprvé mám v kapse tvoje klíče. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Prošel jsem stovky hotelů a svazek klíčů mě nijak nedojímal. V jazyce symbolů se ztrácím a hledím hledět zpříma. Teď v dlani studí chladný kov a hřeje důvěra, když po kapsách tě hledá. Bylo to laskavé a bez laciných slov,

0: tak pevná. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Hnědý od lesa, žlutý od půdy, černý od pekla, mokrý od vody, zlatý od klece, šedý od prachu, tenký od stolu, bílý od světla, hladký od hladu, tvrdý od tvrze, dutý od duhy, starý od stolu.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: Hraju song babího léta, roky trnitý jak hlodašovej keř, bylo ti 16, šeptala si věř.
1: Vezmu tě kolem boku a kolem světa.
0: Z vesnice posudků a hesel, kde o lásce vzdychá Karel Gott a jde o žrádlo víc než o život, kde ti táta

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Já ne, já jsem Čech, kojený rybníkem, loukou znám les, znám místní zvěř. Nechci za moře hod, každej pes jiná vesť.

neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud neprosil jsem o pomoc. Nikdy jsem netušil, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek, dokud nestratil jsem

Nikdy neviděl jsem obzor, dokud před ním nevyrostla zeď. Nikdy nevnímal jsem barvy, dokud je nepřekryla šeď. Nikdy nevěděl jsem, co je voda, dokud ji mráz nezměnil v led. Nikdy nechápal jsem lehkost slova, dokud jsem neokusil

Nikdy jsem neslyšel o druhém břehu, dokud jsi stála na mé straně. Nikdy necítil jsem teplo, dokud mi neomrzly dlaně. Nikdy nevěděl jsem, co je úsměv, dokud nepoznal jsem strach. Nikdy neviděl jsem kámen, dokud se neproměnil v prach.

Nikdy neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud nekřičel jsem o pomoc. Nikdy nevěděl jsem, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek,

slza po tváři, snad je to ze slov, která letí ze tvých úst. Za pány se bíjí husaři, kdo bít se za mě bude, když mám zbraní půst. Volám všechna slova do boje, bohužel nepřítel má zbraní přesilu. Z kapes mu koukaj pistole a cizí verbíři už tlačej na pilu. Tak jen ta tuška snad na keltský luk nasad mé srdce upokojí. Pak v srpku měsíce papír je hranice,

0: této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Ráno bylo u pokladny fronta a vzduch byl přímo mrazivý. Ještě na peroně

si odpustí. Jsem špatný učitel, co opustil svou školu, filozof vržený

slunci nedosáhl. Na zádech

Řekli mi jednou, ať svůj smysl pro krásu dokážu kresbičkou Pegasa z Anfasu. Nevládnu tuškami, snad bych jej znesvětil. Chvíli jsem nevěděl a pak jsem odvětil, kreslit ho

Jen jednou zkoušel jsem chytnout ho do lasa, řekl mi ty hloupý, chceš chytit Pegasa, vždyť nevíš, zda je víc ptákem či koněm. Kdybys ho uvázal, bylo by po něm. Nechci ho nachytat, už mě to neláká, chápu ho, vždyť má jak já srdce tuláka, vznáší se mou myslí, jak hezká věta, tak ať se vznáší dál.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Já potkával je každej den už jako malý kluk. Ten bufet mohl mít jméno Mokrej loket. Tam stály jako sochy tupým dlátem tesaný a oči měli prázdný jak studny kamení. Ten první vypad z lochu, kde byl dlouhých 15 let, on měl rád svoji ženu, nějakou Bertu. Přerazil vejpůl pošťáka, co za ní denně les, a zvuk

a měl jich doma dost a za oltář mu sloužil smysl ve snu. Když to všechno čistil, tak z laufu vyšla rána, chyt to jeho soused a svědků bylo dost. Ten třetí přejel Fordem někde něčího strejdu, vyšla rána, chyt to jeho soused a svědků bylo dost. Ten třetí přejel Fordem někde něčího strejdu, co po čáře jsem

kde chodník a mám jen na výchovu nezbyl čas. V té boudě s ním obydlel frája, co byl jejich pasák, tak rána těžkou pěstí, než přijeli, tak zhas. Ty chlapy byli stejný jako já, a nebo ty,

byla pulzující, nedočkavá, žárlivá, nebezpečně dravá, spalující, zničující jako láva. Kalifornie, z té země nelze odejít, to po mně nemůžete chtít.

motýlí spřežení na setě ulici LA. Opilý kalifornským vínem se nedá jít spát. O pomoc křičíš a vysíláš signály Mayday.

takovej pocit má člověk, když zůstane sám. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

noc do rána slunce zem obejde kruhem a prsty svých paprsků opře se do hrází.

všechny cesty i odtud vedou až po Řím. Letadla, vlaky, lodě, no tak si to zkus. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again. So

Ztratil jsem řeč v půli slova. Chytla mě křeč a já to zkoušel znova. Ztratil jsem směr v půli trasy. Ber to jak ber, jsou tu špatný časy. Ztratil jsem cíl v půli vystoupení. Uprostřed sil přišlo překvapení.

u Brusel se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co vypil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

píše. Ještě je zrcadlo studny a studna zrcadla, ještě je hvězda, co z nebe vypadla, ještě je mech pro nemotorné ptáče. Ještě je dlaň, v níž není háček,

Ještě je vítr na zemi a déšť a zvuk hromu. Ještě je tráva a oheň a cesta domů.

do očí dveřních skel se dívá. Na masky, co klíčovou dírkou, teď vyfouknou mi duši,

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Smutek má barvu popela a stejně jak on špiní.

noci, když ráno mě za dveře postavíš. Pak budu průhledná a změněná, drž mě pevně, jsem skleněná. To, co je ve mně, bude i v tobě. Máš pohled skelný, teď se podobáme sobě, jen ty jsi opal živý a méně trvanlivý. Žiješ jen jednou, tak na zdraví.

život po životě, jestli spravit dá se to, co bylo špatný. Jestli jsi ztracený, anebo vratný, jsem prázdná stejně jako ty. Přestože se můj obsah do tebe vlil, mě spirit opustil, aby vlil se ti dožil, tak neříkej, že už jsi dožil.

Až bude po všem, chceš tu být se mnou. Na cestu zahraju ti na skla skladbu jemnou, až ti vypadnu z ruky a zbydou jen sklíčka. Nebude tu nikdo, kdo by nám zavřel.

neděle podvečer. Vzduch jenom tak nasyceně škytá, listí je spálený,

ten stín, co nejde vyplašit. Ví o mně, já vím o něm, oba se stejně klepeme.

dívám se napravo, on zastoupí mi cestu, vždycky tou druhou stranou, než já, hlupák, čekal bych.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

že tohle to neurčito, tyhle ty siluety 19letý. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si, chlap

věrohodně, troufne si na cokoliv, má totiž na to školy. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči

své zbraně kvůli té letité krasavici, co je v AZ magazínu hned na první straně. Došlo uhlí, došla pára, pán Bůh ví, co bude s námi. Strojvůdce si ser.

co je v AZ magazínu hned na první straně. Došlo uhlí, není šťáva, klopítáme mezi pražci.

odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez. Císařský ostrov plave nahoře

ententýky. Tak jako čert jsem vylít z elektriky.

odstín, dva nevím, kde je. Zvolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí. Tvý smutný oči.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Zatoužil jsem včera za kliku,
2: vzít u nočního podniku
1: s balíčkem oběživa.
2: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
1: Žízeň už na mě klečela,
2: nebylo jistý docela,
1: že Lojza točí piva.
2: Hou, hou, že Lojza točí piva.
1: Ulípit maják ve štole,
2: židle obrácený na stole.
1: Jo, to byl smutný obraz.
2: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
1: Tak před hospůdkou zavřenou,
2: s náladou rázem zkaženou,
1: řekl jsem si, to je podraz.
2: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka.
1: Zapláče zatím, co já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
2: a skel ve okně křachnutí.
1: Rámusu dělalo fůru.
2: Hou, hou, rámusu dělalo fůru.
1: Přes květináče schozený
2: a cáry záclon uzený
1: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol!
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěn!

se v Nešvilu, hej, hej, Mary Lou. Na té horní palubě tam bourbon teče proudem, dělá skvělý myšlenky a projde každým oudem. Hej, Mary Lou, sejdem se v Nešvilu, sejdeme se v Nešvilu, hej, hej, Mary Lou. Je tu houslák Jimmy a je tu basák Ben, prostě celá skvadra samých slavných men.

0: a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

některým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnou šla hned a jak zem.

co skřížili své zbraně kvůli té letité krasavici, co je v AZ magazínu hned na první straně. Došlo uhlí, došla pára, pán Bůh ví, co bude s námi. Strojvůdce si servo.

třímetrový pletě modrý šál. Čtyřmetrový pletě modrý šál. Stometrový pletě modrý šál. Tisícmetrový

Vřeš si vlasy do čela a buď veselá, a buď veselá. Na hrobě strejdych je hopsa, tam se nehopsa, tam se nehopsa. Kleopatro, Kleopatro, dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích. Ze zvířat se stávají dravci až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče. Kvůli těm, co válčí slovy, nejvíc krev teče.

jestli chceš poslouchat. Muži ve zbroji za moc nestojí. Řekl ti, že má tě rád, věncem z Vavřínu.

ty máš nápady. Výstři jsou pro polipky a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě. Podívej, jak slunko svítí, hezky je v Egyptě. Klid.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

mlčelo. Na burze sbíral jsem desky, i když tam někdy pršelo a padaly taky facky. Jednou ráno jsem se probudil, Rusáky tank byl pryč, a lidi sundali kabáty a hledali odpravy.

vyukaný z toho ráze, jsem denně, až mi z toho krne. Co na mě vlastně všechno čeká, bo abych pořídil si sešit, a nevím, jestli mě to leká, anebo se mám radši těšit.

kamarád je přes noc s Metkem a Štětka odvedle je dámou. Strašej i Jehovovým svědkem, to neohne se toho lámou. Naši nic jim v tom neštimuje, protože už je prostě starej. To, co tu bylo, pamatuje a nebojí se jako malej. Zprava se hrne vykupitel a zleva zase dobro se řít. A všichni nesou spásy v pytel a velekaní tím věří. Teď se to porád opakuje, dokola co svět stojí světem. A zuřivě se diskutuje, co tady zanecháme dětem. Jenže tam vzadu kdo si sedí, kdo tohle všechno naplánuje. A mne si ruce jak si medí, když fejky lidi rozděluje.

0: toho nikdo nezlomí.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Radio Folk. Nasloucháme si. Radio Folk. Váš klidný prostor.

století.

Proč je to jednodušší, když jsou hluché obě uši? Někdo jen to, co chce, slyší, nejvíc slyší, však ti tiší, však ti tiší, však ti tiší, však ti tiší, však ti tiší, však ti tiší. Hluchavka má hluchá ucha, baste někdy ucho, kuchá ucho, kuchá ucho, kuchá ucho. Zacpaný špunt v jednom uchu, zjasní věm ve vnitřním sluchu, ej chuchu, ej chuchuchu. Místo hudby jenom ruchy, to pak abys nebyl hluchý. Kdo neslyší ani vzdechy, ach, ach. Kdo neslyší ani vzdechy, tomu nepomůžou odposlechy, ach, ach. Někteří však jasně tuší, že je ještě jednodušší, než poslouchat zvuky uchem, to je radši vnímat břuchem. A pokud jsme celý hluší, poslouchejme ticho v duši. Poslouchejme ticho v duši. Poslouchejme ticho.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

pardál. Já měla tu zeštíhlej pas a vždycky květiny. A řekněte mi, prosím vás, kdo z vás je bez viny? A vozili mě v bouráku, až čas mi řekl hal.

Pokoj ještě voní palačinky s trochou marmelády. Pouliční lampy blikají a matně svítí. Ty a já jsme zvláštní protiklady. Když mlčím, chceš, ať vyprávím ti o tom, jak jsem chtěl mít duši čistou.

mě potom pošpinili. Špínu nikdo nepochopí, dokud sám ji neochutná. Krčený jen čistý bílý. Možná to víš, jak mě trápí, že do mě psali i ti, co mě potom pošpinili. Špínu nikdo nepochopí, dokud sám ji neochutná. Nemá žádný práh pulpy jako prach na chryzantémě.

Kdyby moji bytost ujil někdo, třeba stínu, stal bych se vojákem a darí by mě někam do línie. Ještě bych nevystřelil, už bych cítil vinu. Člověk zpřímený, který zlomený je. Nejspíš bych musel ochraňovat krále, který tahá na provázkách jako loutky všechny lidi. Hlavy nepřátel navlíká jako na korálech.

tak patříš ke mně. Člověk má smůlu, pokud ráno správnou nohou nevykročí. Do rána dešť bubnoval jako zběsilý do tašek střechy. Venku zhasnul motor jako láska, která nenaskočí. Životem kulhám, tak nějak, bez útěchy. Vůbec nevím, který krok je dobrý, který špatný. Všechno promění se vezlo, kdybych šáhl na cokoliv. Z toho, co je jasné, už mám jenom obrys matných.

tak patříš ke mně. Moje muzy odletěly, poslední mě pochovala.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý, bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů výhybek na trati, po které odplouvá, co mělo zůstat.

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom čítá dech.

vývěsky nádraží ukazující kam. Odcházím z nádraží, odcházím z nádraží.

těch úst, která tu zbyla. Co ještě dám? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna. Co od té doby pak? Co od té doby pak? Ach, je jen nás.

Už nesežene zprávu světu a loňskému létu, vlasy zasněžené, ještě váhá s posledním slovem, vázne rytmus a rým, neví, kde najde obzory nové, chvíli před vyplutím, bylo to, anebo nebylo, lásky laskané. Málo co se nevyplnilo a vody z břehů vyrvané pro Veroniku.

Polska, z Itálie, s očima jak studna. Nechtěla suchara, co drží celibát. Nechtěla do kláštera, nechtěla bejt cudná.

0: si, že jsem měl vzít čáru. Rychle se rozpomenou, kde je domov můj. Jenže on dal mi kvér a hrozně drahou káru. Mý dluhy splatil a pak řekl mi:
1: pamatuj, mý dcerky nikde, nikdy nikdo neopouští.
0: A doutník zapálil si žhavým železem, dodal jen:
1: rodině se zrada neodpouští. Kdo dneska zradil nás, ten zejtra žere zem.

jsou jak na rakvi lak. Vybírám výpalny a podle vás jsem lotrem. Ale jsem v balíku a nemusím se dřít. A jednou přijde den, kdy sám se stanu kmotrem.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Teče voda po Urbíně do Bystrických Rolí. Vzkázala mi moje milá, že jí srdce bolí. Teče voda dolů Hronem, dolů do Dálavy. Vzkázal jsem já, mojí milí, ať mě pustí z hlavy.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

potkal jsem tě na náměstí, přálo mi trochu štěstí, do kašny ti spadla knížka a dík té náhodě. V románech se běžně stává, jak jsem tam postával, vytáhli a pak sušil v hospodě. Přestože písmenka ze tvé knížky obtiskla se na talířky. Bylo už tak nějak dáno, že si řekne

střílel koně, ve Verneovkách všechno, co je k jídlu, a na poli tě vzali Amundsen a Píry. Je dávno po sezóně, dík voňavkám a mídlu.

Jsme na půl otrokáři, těsně před občanskou válkou, dusíme Gettysbergy, Mostary a Těšíny. Máš záznam v bestiáři, jdeš s baseballovou pálkou, fakt věříš, že jednou budeš nevinný.

odleť, už o tobě nechci číst. Cestou zastřel cizí koně a seber všechno, co je k jídlu.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

slova tak ukrytá, co mohou vejít jenom tvým uchem. Oba jsme součástí naší soustavy, dva magnety v silovém poli. Láskou už dávno měl jsem říct, že jsou věci jisté povahy, na kterých nezmění nic. Jsou ostré jako střepy z podlahy a musíš dát pozor, když je chceš vzít. Jsou součástí mé výbavy a vím, že míváš obavy, když se nad ránem vracím domů. Máš oči plné únavy, když pláčeš, tak mě to bolí. Tak už neplač, moje milá, jsi můj anděl, co přiletí hned. V nočním světle býváš bledá,

Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hneli se atmosféra. Ráno co ráno, zurčení skřivánčí, váhadla zneváží, loutky se roztančí. Ústřední topení ovzduší promění. I lín se pohne, ač ploutev mudřevění. Sedm ryb navěky ulovených visí za rybářů v poslední hřích. Visí na naději, na skobě ve stropě, závislé na sobě, unikly potopě. Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hneli se atmosféra.

0: krátce po jedné hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

sednutí toho plustokožce originál, nosorožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech, co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, ruším značky grizzly, už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli, tak tu sedím se sousedem, s nosorožcem a s medvědem nadává.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

trochu spočítá. Vnuků 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí. Pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let.

Co se nám promění, chvilkové souznění, až přijde svítání. Jsme noční chlap a denní láva, co udělat?

od zimy do léta, plamen se proplétá ledovou nadějí. V sekundě splynutí strne

tak ještě počkej. Neřekl jsem, že ne, možná to dáme nějak dohromady. Počkej, no tak teda počkej. Nechci vidět tvůj naštvaný obličej. Nechci navždy upadnout do nemilosti. Ale ve skutečnosti spíše bys zasloužila na holé.

hned. Přesto zlíbal bych je hned, ale to počkej, to teda počkej. Já nejsem takovej, já vidím všechny tvý vady za mnady. Počkej, tak ještě počkej. Neřekl jsem, že ne, možná to dáme nějak dohromady. Počkej, no tak teda počkej. Nechci vidět tvůj naštvaný obličej. Nechci navždy upadnout do nemilosti, ale ve skutečnosti spíše bys zasloužila na holej a já se toho klidně zhostím. Lady, všechny chlapy poblázním, žveřele, že vydržím to nejdýl. Ještě chvíli se snaž a pak mě kloži svaž. Hej, dámo, být na ostrově pustým, tak hned mě zhodíš do propasti na dno a pak se klidně schoudíš do dvou deka po mně s pirama safe flag, ale to počkej, to teda počkej. Já nejsem takovej, já vidím všechny tvý vady za mnady, počkej, tak ještě počkej. Neřekl jsem, že ne, možná to dáme nějak dohromady, počkej, kam jdeš, tak počkej. Já jsem takovej, já vidím už jenom tvoje vnady, počkej, kam jdeš, tak počkej.